až bude pondělí, až se vyspíš, bude líp. Možná jednou, teď asi ne, až všechno špatný pomine. A co ti říkali, že chceš,

zadřeš hubu, až se mi bude chtít, až tán tam přestane pít, až budeš ženatý, no nevím, jestli zrovna ty, a až dostuduješ, tak pak si dělej.

žádné znova.

takový pocit, když pod tebou propadá se zem, ztratí jeden pohyb, všechno vypadá jak sen. Nastihl jsem tě poslechnout, můžeš mě zahlídnout, když noci z partu

Znáš takovej pocit, když pod tebou propadá se, znáš ztratí jeden pohyb. Všechno vypadá jak sen, zastihl jsem tě poslechnout, můžeš mě zahlídnout, když noci z partu procházíme.

0: Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.
1: Hey!

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Má nějak nám.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstanou.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. We're in the

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
3: ¿Qué pasa contigo?

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika. I want.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. Reklamní kampaň na rádiu Energic. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Koukáte už 5 minut na prázdnou obrazovku a přemýšlíte, jestli by si vaše hlava nezasloužila malou pauzu? Naprosto vás chápeme a posíláme vám okamžitou záchranu přímo do uší. Právě teď totiž rozjíždíme nový dopolední life mode na rádiu Energik. V následující hodině máme v plánu pořádně provětrat vaši bednu nebo sluchátka tou nejčerstvější muzikou, která vás zaručeně probere z jakékoliv dopolední únavy. K tomu si přimícháme pořádnou porci neobvyklých novinek i zábavných postřehů jak z domova, tak z celého světa. Žádné nudné přednášky, ale čistá lehkost, skvělá inspirace a záplava dobré nálady, která vás okamžitě vrátí do hry a dodá energii. Nalaďte se na naši vlnu a poslouchejte nás celou hodinu na rádiu Energik. Můžete si nás snadno pustit v digitálním vysílání DAB+, vyladit na streamingovém rozcestníku Radio Hub nebo jednoduše zapnout přímo v televizi přes klasickou anténu v multiplexu 11. Přejeme vám perfektní poslech a pohodové dopoledne.
0: Radio Energik.

0: Tak to si poslechněte. Tohle je věc, která krásně ukazuje, jak se dneska stírají hranice mezi takzvanou vysokou kulturou a světem videoher. Londýnské Southbank Center totiž chystá něco, co fanouškům digitálních světů pravděpodobně vyrazí dech. V rámci velkého K-Music festivalu, který v Londýně startuje koncem září, se chystá speciální orchestrální večer s názvem Korean Games in Concert. A nepůjde jen o obyčejný orchestr. Hudba z herních pecek, jako je temné Lies of P nebo legendární fantasy Black Desert, totiž zazní v doprovodu tradičních korejských nástrojů. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ta kombinace moderních herních soundtracků a hlubokého zvuku starobylého nástroje kajagum nebo tradičních fléten vytváří úplně nový rozměr, který vás vtáhne přímo do děje. Konkrétně 11. října se v sále Prusel Room představí orchestr Národního centra Gugak a slibují, že hudbu z Black Desert nebo Solo Leveling přearanžují tak, jak jste ji ještě nikdy neslyšeli. Celý festival v Londýně potrvá až do listopadu a nabídne všechno od korejského jazzu přes hip-hop až po indie rock. Ale tahle herní zastávka, ta bude mít podle všeho tu nejmagičtější atmosféru, navíc doplněnou o vizuály historického soulu a královských paláců. Takže pokud máte cestu kolem, tohle by mohl být zážitek, na který se nezapomíná. My ale zůstáváme tady u nás a v hraní budeme pokračovat taky, i když jen v tom hudebním. Tady je další kousek pro váš Prima Den.
1: Radio Energy, to je nová muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.
3: Na vlnách Rádia Energik se teď na chvíli přesuneme do světa televize. V poslední době má televize ve světě velký hit. Jsou to takzvané fast kanály, tedy vysílání, které je zdarma, ale běží klasicky podle programu, na jaký jsme zvyklí. A právě v téhle oblasti se teď dějí zajímavé věci u našich sousedů. Pokud občas ladíte televizi v Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku, tak si poslechněte, co nového tam teď frčí. Německá skupina Highview se totiž dohodla s gigantem Paramount a na platformě Samsung TV Plus rozjíždí tři úplně nové stanice. A pozor, jsou to stanice postavené vždycky na jedné jediné, ale za to pořádně silné značce. Takže pokud jste vyrůstali v devadesátkách, tak vás asi potěší, že svůj vlastní non-stop kanál dostal kultovní seriál Beverly Hills 90210. Brandon, Brenda a celá ta parta z devadesátek jsou už teď k dispozici 24 hodin denně. K tomu se přidává kanál Lucky Dog pro milovníky psů a brzy k ním přibude ještě absolutní klasika pro fandy divokého západu – westernový seriál Gunsmoke. Klaus Fendt z Highview si od toho slibuje, že tyhle ikonické značky přitáhnou k obrazovkám úplně nové publikum. A upřímně, kdo z nás si občas nepustí tu známou znělku z Beverly Hills jen tak z nostalgie, že jo?
4: Takže, jestli máte cestu za hranice nebo přístup k tamním aplikacím, teď už víte, co si můžete naladit jako kulisu k odpolední pohodě. My ale zůstáváme tady u nás a jedeme dál v rytmu dnešních hitů.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Teď mám jeden tip pro všechny, kteří mají rádi tu naši pohádkovou Vysočinu a občas si vyrazí na nějaký ten zámek. Pokud jste někdy v poslední době projížděli Kamenicí nad Lipou, možná jste si říkali, že by to chtělo zase nějaký nový důvod, proč se zastavit a nechat na sebe dýchnout trochu té historie. A mám pro vás dobrou zprávu. Ten důvod právě přichází. Městské muzeum, které sídlí přímo na tamním zámku, se totiž po mnoha a mnoha letech dočkalo velké proměny. Víte, ono to muzejnictví už dneska vypadá úplně jinak než před 20 lety a právě v Kamenici se rozhodli, že do toho pořádně šlápnou. Jejich stálá expozice se kompletně mění a slibuje mnohem modernější pohled na to, jak se ve městě žilo a kdo tam zanechal svou stopu. Nečekejte žádné zaprášené vitríny, na které se nesmí ani podívat. Cílem je představit dějiny města, místní tradice a slavné osobnosti takovým způsobem, aby to bavilo i lidi, co normálně do muzea moc nechodí. Je to skvělá příležitost, jak si udělat hezké odpoledne, projít se zámeckým parkem a pak se jít podívat, co nového si pro nás kurátoři připravili. Takže pokud plánujete výlet, Kamenice nad Lipou teď rozhodně stojí za zapsání do itineráře. A my se teď vrátíme k muzice. Tady je další pecka pro příjemnější den.
0: Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energy, to je muzika. Radio Energy.
1: Znáte ten pocit, kdy vedete sami se sebou vnitřní bitvu, jestli se pustit do toho velkého úkolu, nebo jestli ještě chvilku jen tak koukat z okna? Ať už vyhrává práce nebo prokrastinace, vítejte u dopoledního Life Mode na Rádiu Energik. Právě teď startujeme vaši osobní vzpruhu. Nastavte si uši, protože následující hodina bude doslova jízda. Naservírujeme vám ten nejlepší hudební soundtrack, který promění i to nejotravnější papírování, doslova hudební klip. A k tomu přidáme nálož zajímavostí z domova i ze všech koutů světa, které jsou lepší než jakýkoliv small talk. Čekají vás novinky ze světa technologií i bizarní rekordy, u kterých si budete říkat, že tohle snad ani není možné. Je to zkrátka taková vaše osobní hodinka dobré nálady, která odstartuje lepší polovinu dopoledne. Poslouchejte nás celou hodinu. Navadíte nás úplně jednoduše, třeba v digitálním rádiu DAB+, nebo si nás najdete na streamingové platformě Radio Hub. Hezký poslech.
0: Radio Energik.

0: Víte, co je v technologickém světě teď tím největším tématem? Mark Zuckerberg se konečně pořádně opřel do umělé inteligence a výsledek vypadá víc než slibně. Meta totiž právě teď nasazuje svůj úplně nový AI model s názvem Muse Spark. A jestli si říkáte, proč by vás to mělo zajímat, tak si poslechněte, jak moc se nám brzy změní ovládání telefonu. Tenhle model totiž najdete přímo ve svých oblíbených aplikacích, na které klikáte každou chvíli, tedy na Facebooku, Instagramu nebo ve WhatsAppu. Už nebudete muset nikam překlikávat. Muse Spark bude přímo tam. Tak si to představte v praxi. Listujete Instagramem, uvidíte u nějakého influencera parádní bundu a prostě se té umělé inteligence rovnou zeptáte, kde se dá koupit. Nebo plánujete na Facebooku výlet a AI vám sama vytáhne tipy přímo z příspěvků lidí, kteří na tom místě reálně byli. A co je úplně nejlepší? Když vám na WhatsApp přijde fotka léku a vy nebudete rozumět příbalovému letáku, Muse Spark vám ho okamžitě vysvětlí. Zajímavé je, že podle nezávislých testů tenhle model přímo exceluje v medicíně a v analýze obrázků. Plná verze by do Česka měla dorazit už během jara. Tak co myslíte? Stane se z téhle technologie náš každodenní parťák? Nebo nám to bude v našich sociálních bublinách spíš překážet? Uvidíme už za pár měsíců. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy. To je nová muzika.
2: Už dlouho víš, že ukrývám

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Na českých hudebních legendách je zajímavé, že nás i po letech dokážou naprosto vyvést z míry něčím nečekaným. A přesně to teď udělal Lou Fanánek Hagen. Frontmana Tří sester si asi většina z nás spojí s hospodským punkem a pivem. Ale Fanánek se teď rozhodl oslavit blížící se šedesátku ve velkém stylu. Právě totiž vydal nový single s názvem Moravian Rap Schody. A tak to si teď poslechněte, protože o co tam vlastně jde. Fanánek tuhle věc popisuje jako jednu velkou dějinou epopej. Textově nás provede společnou cestou lidstva a vína. A to prosím pěkně už od dob starého a nového zákona. Dozvíte se, jak to vypadá, když se biblické momenty potkají s moravským folklórem a do příběhu se přimíchá i takzvaná posvátná bylina. Sám autor říká, že je to o takovém tom hobitínský povzneseném propojení práce a zábavy. Hudebně zatím stojí Pavel Horák a Filip Jirínek a celé je to předzvěst chystaného alba s jasným názvem Fun 60.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Možná jste si dneska ráno taky napouštěli sklenici vody a vůbec vás nenapadlo, jaká věda za tím vlastně stojí. Víte, co je zajímavé? Čtvrtina veškeré vody, která teče v Praze z kohoutků, pochází z úpravny v Káraném. A právě tam se teď dějí velké věci. Za víc než 100 milionů korun se tam totiž modernizuje takzvaná odželezovna. Možná to zní trochu technicky, ale výsledek je pro nás skvělý. Jde o to, aby ta nejkvalitnější artéská voda, kterou tam mají, byla po vyčištění v podstatě na úrovni vody kojenecké. Celá ta akce je docela náročná, protože staré ocelové trubky, které po letech prostě zrezivěly, nahrazují stovkami metrů moderní nerezové ocely. Modernizuje se úplně všechno. Od filtračních van až po velín, odkud se to celé ovládá. Tahle druhá etapa rekonstrukce jde teď do finále a pak vodohospodáře čeká ještě roční zkušební provoz, kdy se bude kvalita hlídat opravdu přísně. Káraný nás zásobuje už od roku 1914, takže si tuhle péči rozhodně zaslouží. Co říkáte? Je fajn vědět, že to, co pijeme, má takovou péči. A my jedeme dál. Čeká nás další muzika, tak nikam neodcházejte.
1: Radio Energy. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Zařvali jste někdy gól a soused z bytu vedle už dávno slavil? Nebo jste si přes videohovor připíjeli na nový rok a každý byl v úplně jiné vteřině? To je ten moment, kdy internetový stream ukazuje svou malou slabinu – zpoždění. A právě tady, v těchhle velkých společných chvílích, má klasické pozemní vysílání přes anténu naprosto geniální výhodu. Je totiž živé, bez zpoždění, bez bufferování, bez kompromisů. Váš gól je gólem celého národa v tu samou vteřinu a váš novoroční přípitek je opravdu synchronní. Je to čistý přenos, který vás spojuje s děním v reálném čase. A nemusí jít jen o velké sportovní nebo společenské události na celoplošních stanicích. Prostor pro zajímavý obsah nabízí třeba i multiplex regionální síť 11, kde najdete regionální a specializované televizní programy i digitální rádia. Protože některé momenty prostě stojí za to prožít společně a naplno. Je to ten pocit sounáležitosti, který vám žádná opožděná aplikace nedokáže zprostředkovat. Tak až se příště bude dít něco velkého, vzpomeňte si, že nejlepší je být u toho bez zpoždění.
1: Radio Energy.

0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB-T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.

0: Patříte mezi ty, kterým zkazili sousedi oslavu gólu, protože jejich křik o pár vteřin předběhl váš opožděný internetový přenos? Ten pocit, kdy se rozhoduje zápas, napětí by se dalo krájet a vám místo gólu naskočí jen točící se kolečko. Známá frustrace, že? Při tom řešení, které tenhle digitální skluz nemá, je vlastně to nejklasičtější. Obyčejná televize přes anténu. Pozemní vysílání funguje v reálném čase. Žádné mezipřistání na serverech, žádné zpoždění kvůli přetížené síti. Signál letí vzduchem přímo k vám, takže gól vidíte ve stejný okamžik jako na stadionu. A tahle spolehlivost se netýká jenom těch největších stanic. I menší, tematické nebo regionální televize, jaké najdete třeba v pozemní televizní síti Multiplex 11, vysílají se stejnou jistotou. Internet je fenomenální sluha pro filmy a seriály na vyžádání, ale pro zážitek ze živého přenosu, kde záleží na každé vteřině, je králem stále anténa. Je to ta nejlepší pojistka, abyste příště už fandili se sousedy synchronizovaně.
1: Radio Energy, to je nová muzika. Vítejme.

0: Rádio Energik. To je muzika.
1: Vaše televize umí hrát v digitální kvalitě. Chcete si pustit rádio, ale nemáte po ruce přijímač ani mobil s aplikací? Možná je řešení blíž, než si myslíte, přímo ve vaší televizi. Je to jedna z trochu zapomenutých funkcí moderního pozemního vysílání DVB-T2. Přímo v seznamu televizních programů totiž často najdete i klasické rozhlasové stanice. Nepotřebujete žádné další zařízení, nemusíte nic párovat přes Bluetooth ani spouštět aplikaci. A co je nejlepší? Zvuk je v perfektní digitální kvalitě, často mnohem čistší než z běžného FM přijímače. A právě takovou kombinaci televizních programů a digitálních rádií nabízí třeba Multiplex regionální síť 11. Vedle regionálních a tematických televizí tak naladíte i své oblíbené rozhlasové stanice. Takže malý tip pro vás, až budete mít chvilku, projděte si seznam kanálů ve své televizi, nebo rovnou spustíte automatické ladění. Možná budete překvapeni, že vedle desítek televizních programů už dávno přijímáte i spoustu skvělé hudby a mluveného slova, aniž byste o tom věděli.

0: To je muzika.
1: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Heslo k seriálu? Nepotřebujete. Znáte ten pocit, když chcete večer jen něco pustit, ale nejdřív musíte řešit, na jaké službě to je, jestli tam máte účet a jaké je sakra heslo. Ta únava z věčných registrací je reálná. A pak je tu svět, kde tohle vůbec neexistuje. Svět pozemního vysílání přes anténu. Je to ten nejjednodušší způsob, jak se dívat na televizi. Žádné přihlašování, žádné zapomenuté heslo, žádné měsíční poplatky. Jen zapnete televizi a funguje to. A ne, nemusí jít jen o ty největší stanice, které znáte nazpaměť. Ve vzduchu je toho mnohem víc. Třeba televizní síť Multiplex, regionální síť 11, vám přinese tématické a regionální programy. Takže až budete mít zase chuť hodit notebook z okna kvůli dalšímu formuláři, zkuste něco jiného. Vezměte do ruky ovladač a spusťte automatické ladění. Objevit televizi, která po vás nic nechce, je totiž opravdu příjemná změna.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. New truck, big

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách DAB+. Energy.

0: Také vám někdy přijde, že vás ty chytré aplikace a streamovací služby znají až podezřele dobře? Každý film, který dokoukáte, každá pauza, každý přeskočený seriál, všechno se pečlivě zaznamenává a analyzuje. A teď si představte pravý opak. Svět, kde jste jen vy, televize a dálkové ovládání. To je pozemní vysílání přes anténu. Funguje jako rádio. Signál letí vzduchem jedním směrem k vám, ale žádná data o vás se nevracejí zpět. Jste naprosto anonymní divák. A je úplně jedno, jestli se zrovna díváte na celoplošné stanice, nebo si listujete nabídkou tematických a regionálních televizí, které přináší třeba Multiplex 11. Není to vlastně úleva? Dívat se na to, co chcete vy, a ne na to, co vám podsouvá algoritmus na základě vaší digitální stopy? Žádná doporučení, žádné sledování, jen svobodná volba. Zkuste se na to dívat takhle. Sledujte televizi, ne ona vás.
1: Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tak to si poslechněte, protože tohle je příběh jako z kyberpunkového thrilleru. Ale bohužel se děje v reálném hudebním světě. Ariana Grande se totiž rozhodla, že už si nenechá nic líbit a podala v Los Angeles ostrou žalobu na neznámé hackery. Víte, co je na tom nejšílenější? Ti lidé nešli přímo po ní, ale nabourali se do soukromých účtů jejich fotografů, producentů a dokonce i techniků. Představte si, že jen za loňský rok takhle zmizelo a na dark webu se prodalo 45 jejich nevydaných písniček. A nejde jen o hudbu. Hackři ukradli i soukromé fotky nebo záběry přímo z nahrávacího studia. Ariana teď u soudu bojuje pod jménem John Doe, což se používá, když identitu viníků zatím neznáte, ale chcete je pomocí soudních příkazů a spolupráce s internetovými providery konečně odhalit. Tahle digitální loupež má pro ně navíc hodně nepříjemné následky. Zpěvačka musela kvůli únikům skladeb jako Fantasize nebo White Tea narychlo měnit termíny vydání svých alb a některé věci dokonce musela ve studiu přetáčet úplně znovu, aby ochránila svou práci. Není v tom ale sama. Podobnou zkušenost má třeba i Ed Sheeran. Ariana teď ale jasně vzkazuje, že tyhle kšefty na temné straně internetu končí. My si teď ale pustíme hudbu, která je oficiální, legální a hlavně skvělá.
1: Radio Energy.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devilskin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

jsem. Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Máme neboj, mám to v krvi, neboj se,
1: není to zdrop.
0: Takhle zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrát.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Všechno je sluncem zalitý.

0: vnímám všechny tvoje pocity. Já
1: a ty. Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colorsov Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavili dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanu, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 000 lidí, z toho skoro 5 000 cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Víte, co je zajímavé na naší planetě? Kdybyste si Zemi představili jako jablko, tak všechno to, co o ní víme a odkud čerpáme energii, je vlastně jenom takové lehké škrábnutí do slupky. Ale pod námi, hluboko v Zemi, se skrývá naprosto nepředstavitelné množství tepla. A teď si poslechněte tohle. Vědci přišli na to, jak se k téhle energii dostat pomocí mikrovln. Možná to zní jako ze sci-fi filmu, ale americká společnost Quaes Energy už na tom reálně pracuje. Chtějí se provrtat až 10 km hluboko, kde narazí na takzvané superžhavé horniny. Teploty pohybují kolem 400 stupňů Celsia. Problém byl vždycky v tom, že klasické vrtáky se v takové hloubce a horku prostě roztečou nebo otupí o tvrdou žulu. Takže na to jdou jinak. Vyvíjejí speciální děla, která střílejí svazky milimetrových vln. Je to v podstatě jako obří průmyslová mikrovlnka, která tu skálu před sebou doslova vypaří na popel. A proč to celé dělají? Protože v těch hlubinách je víc energie, než ve všech zásobách ropy a plynu dohromady. Navíc taková elektrárna zabere minimum místa a může běžet non-stop, bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo fouká vítr. První testy už probíhají v Oregonu na úpatí sopky, kde je to horko blíž k povrchu. Tak uvidíme, jestli budeme za pár let topit mikrovlnami přímo z nitra země. Každopádně je fascinující, co všechno se dá pod našima nohama najít, že? My ale zůstaneme na povrchu a dáme si další pecku.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Možná jste si toho taky všimli, ale okřížky na Třebíčsku se v poslední době mění doslova před očima. A já musím říct, že je to docela inspirativní jízda. Pokud tam bydlíte nebo jen projíždíte, určitě mi dáte za pravdu, že se tam teď věci hýbou tím správným směrem. Městy totiž dotáhlo dokonce velkou modernizaci a má teď něco, co by jim mohla závidět i mnohem větší města. Celé okřížky už totiž svítí biodynamicky. Zní to možná trochu jako ze sci-fi filmu, ale v praxi to znamená, že se intenzita a barva světla mění podle toho, kolik je hodin, což je skvělá zpráva hlavně pro náš spánek a přírodu kolem nás. Ale nezůstalo jen u pouličních lamp. Jestli občas mrznete na autobusovém nádraží a marně vyhlížíte svůj spoj, tak v okřížkách už to máte bez nervů. Nainstalovali tam novou chytrou LED tabuli, takže hned vidíte aktuální odjezdy v reálném čase a nemusíte luštit papírové jízdní řády. No a pro ty z vás, co raději kulturu než čekání na bus, mám taky dobrou zprávu. Místní kulturák dostal z Brusu nové projekční vybavení s obřím plátnem, takže ty filmové zážitky budou teď úplně o něčem jiném. Je vidět, že i v menších obcích se dá dělat velký pokrok, když se chce. Tak co? Nestálo by za to se tam dneska cestou z práce stavit na jednu biodynamicky osvětlenou procházku? Teď už ale pojďme zpátky k muzice, hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

tak si představte, že i v energetice to funguje podobně jako u nás doma v obýváku. Když máte v zásuvce rozdvojku, taky tam zapojíte víc věcí najednou. No ne? A přesně tuhle logiku teď začínají ve velkém řešit evropští experti u vodních elektráren. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že většina našich přehrad a vodních děl běží v průměru jen na nějakých 19% svého výkonu. To je jako mít silný motor a jezdit s ním jen na jedničku po městě. A tak přišel Think Tank Ember s nápadem na takzvanou hybridizaci. Jde o to, že by se těm stávajícím přehradám prostě přidali větrníky nebo solární panely. Sdíleli by totiž úplně stejné kabely a přípojky, které už v krajině stojí. Tím by se dalo do sítě dostat ohromné množství čisté energie, aniž by se musel kopnout jediný metr nového vedení. Třeba ve Francii už mají na jedné přehradě přes 50 000 solárních panelů, které plavou přímo na hladině. V létě, když je v nádrži málo vody, protože se s ní musí šetřit na zalévání polí, prostě dodává elektřinu sluníčko. Je to elegantní, chytré a hlavně to šetří miliardy za stavbu nových drátů. Tak doufejme, že se i u nás ta legislativa trochu pohne, protože potenciál v tomhle sdílení zásuvek je fakt obrovský. No, my budeme raději dál pouštět jen tu energii hudební. Radio Energik.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Odhrnu záclonu, na parapet ťuká píseň Déšť. Nevím, jestli přijdeš, jestli mě znova vidět chceš. Nevím, proč jsem vybral tohle místo, starý motorest. Kdybych tu zůstal sám, byl by to spravedlivý trest. Všechny cesty vedou do Říma, ta moje k mojí ženě. Testoval jsem často, jak jsou vztahy o důvěře. Člověk si řekne, ten má léta, nemá si co dokazovat. I tak to ale chlapi zkouší stále znova.

0: Pokud sledujete digitální svět nebo třeba sami podporujete své oblíbené tvůrce, hudebníky nebo podcastery, tak vám asi neuniklo jméno Patreon. Tahle platforma je pro spoustu umělců klíčová, ale teď odtamtud přišla zpráva, která v technologickém světě docela rezonuje. Patreon totiž oznámil své doposud největší propouštění. O práci přijde pětina zaměstnanců, konkrétně 93 lidí. Víte, co je na tom ale nejzajímavější? Šéf firmy Jack Conte se k tomu postavil hodně otevřeně a rovnou adresoval téma, o kterém se teď mluví všude. Umělou inteligenci. A řekl to na rovinu. Tyhle škrty nejsou proto, že by lidi nahradila AI. Podle něj totiž žádný algoritmus nedokáže nahradit lidskou kreativitu, úsudek nebo ten pravý cit pro detail, na kterém Patreon stojí. Přiznává ale, že umělá inteligence prostě změnila to, jak celý technologický biznis funguje a jak rychle se musí firmy přizpůsobovat, aby přežily. I když je to pro firmu bolestivý krok, o ty odcházející lidi se postarali celkem férově. Dostanou minimálně 4 měsíce odstupného a dokonce i $1,500 na nový vlastní počítač, aby ten služební mohli v klidu vrátit. I přes tyhle velké změny se ale zdá, že tvůrcům se na platformě pořád daří. Celkově se tam totiž ročně vydělají přes $2 miliardy. Tak doufejme, že tohle zeštíhlení týmu pomůže Patreonu zůstat silným základem pro všechny ty šikovné lidi, které tam rádi sledujeme. My se teď ale vrátíme k muzice. Tady je další hit.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix. To je muzika pro

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix. Energy. To je tady.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. Energy.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energy. Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Energik Mix. Každý pátek a sobotu od 18 na Energiku.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Noci jsou prej dlouhý akorát, to se mi nechce zdát. Vzpomínám se na to,

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik. Reklamní kampaň na Radio Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Thank you.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.